0: Dobrý večer, vážené posluchačky a vážení posluchači. Vítejte u pořadu Rádio Tráťák, vysílání ORF určeného České národní menšině ve Vídni. Ať už nás posloucháte živě v éteru nebo prostřednictvím podcastu na některé z oblíbených platform, jsme rádi, že jste s námi. Od mikrofonu vás zdraví Martina Pfeffel. Na konci května jsme se s kamerou a mikrofonem vydali do tyrolského Özu, kde se tradičně koná každoroční setkání sokolů. Zveme vás k poslechu reportáže, která zachycuje atmosféru tohoto výjimečného setkání. Přejeme vám příjemný poslech. Tři dny plné setkání, pohybu a společných zážitků. Do malebného tyrolského Özu každoročně přijíždí sokolové z různých koutů střední Evropy, aby navázali na tradici starou více než půl století a znovu se setkali s přáteli, které často spojuje celý život. Nepřivádí je sem jen láska ke sportu a pohybu, ale také společné hodnoty, vzájemný respekt a silný pocit sounáležitosti, na kterých sokolské hnutí od svého vzniku stojí. Jaké místo mají tato setkání v Özu v současném sokolském životě a čím si získávají stále nové generace účastníků? O atmosféře tohoto výjimečného setkání více prozradí Hanna Kühnert, jednatelka sokolské župy rakouské.
1: Jaká je tady atmosféra? Jak bys to našim posluchačům popsala?
2: Atmosféru tu vidím velice přátelskou, uvolněnou a spousta lidí sem přijela s nadšením. Je vidět, že jsou velice rádi, že se setkávají, mnozí se tu potkávají už po celá desetiletí. A my jsme tu se synem podruhé.
1: A proč sem jezdíš?
2: Co se líbí mně, je setkávání se s jinými jednotami i z jiných zemí. Můj syn je nadšený, protože se tu setkává s ostatními dětmi, lezou tu po skále, na to se těšil celý rok. Zažíváme tu sportovního ducha, nadšení obecně ze sportu, je to velice příjemné, velice pěkná akce.
1: Jak trávíte ty tři dny tady? Jaký je tady program?
2: Převážně tady na louce, kde se teďka nacházíme, účastníme se sportovních soutěží, fandíme si navzájem, procházíme se, setkáváme se tu, grillujeme, takže převážně tu na místě. Žádné výlety mimo nepodnikáme, nemáme na ně čas.
1: Co pro tebe znamená Sokol jako takový?
2: Sokol pro mě znamená organizaci, která má obrovské srdce, která je schopná přijmout jakéhokoliv člověka a čím víc se člověk věnuje sokolu, tím víc od něj dostává.
0: Öz je pro sokoly místem s mimořádným významem. Právě zde byl v roce 1884 nalezen Miroslav Tyrš, zakladatel sokolského hnutí. Také letos se účastníci setkání vydali k pamětní desce u řeky Öztal Ache, aby uctili jeho památku a připomněli si odkaz člověka, jehož myšlenky o tělesné zdatnosti, charakteru a občanské odpovědnosti inspirují sokoly už po generace. Jaký význam má tato vzpomínková slavnost pro mladou členku ze Sokola Vídeň, Štefanii Kamuci?
3: Öz pro mě znamená možná trošku jiný význam, pro mě má Öz než pro ostatní mládence z Vídně. Oni sem jezdí spíš ten sport a si užívat vlastně to společenství. Já sem jezdím, jelikož mi Sokol leží trošku víc na srdci, hlavně uctívat mě doktora Miroslava Tyrše, našeho jednoho ze dvou zakladatelů mě Sokola, který právě tady uhynul nedaleko odsud o řece Ache, poblíž Velabruk. Tak právě vždycky v pondělí Pfingstmontag tam chodíme uctívat, chodí se tam průvodem. Letos jsme dokonce poprvé mít sokolský kroj na sobě za župu rakouskou, Sokol 1215 ve Vídni, kde vlastně taky patřím do jednoty 1215. A jako, ale je to tady pro mě víc přímo jako ten Sokol, víc ta trošku zapomenutá tradice, že se sem jezdí uctívat. Hodně jich jezdí mě jenom volejbal. Máme i pár, který ten volejbal byl jako přední. My tady hrajeme pro srandu, oni to berou jako musíme vyhrát, ale v podstatě každému své. Nedá se vlastně jako zazlívat, že volejbal je baví a chcou vyhrát. Ale já sem jezdím právě hodně i tu sokolskou tradici, užívat si, prostě uctívat tady ten Sokol. A už jenom to, že když přijedeme do Özu, jak mě domácí všichni vítají, každý rok se těší, když ty český sokoly, vlastně i rakouský, švýcarský a německý a tak dále, přijedou, tak si toho užíváme všichni.
0: Tomáš Frej Materna patří mezi dlouholeté představitelé rakouského Sokola. Působí jako starosta Sokolské župy Rakouské a zároveň zastává významné funkce v mezinárodním sokolském hnutí. Je jedním z hlavních organizátorů tradičních sokolských setkání v tyrolském UCU a dlouhodobě podporuje spolupráci mezi sokolskými organizacemi napříč Evropou. Do UCU pravidelně přijíždějí zástupci sokolských žup a jednot z Rakouska, Švýcarska, Německa, Česka a Slovenska.
4: Sokolská župa Rakouska má asi zhruba 500 členů a tím pádem je taky ta největší. Na druhém místě je župa Švýcarska, která má asi tak 300 členů celkem. A potom přijdou ty jednoty a naše nejmenší jednota je Göteborg, která má teď 17 členů.
0: Nacházíme se v krásném UCU. Co pro sokoly znamená UC, setkání tady?
4: Tak tyhle setkání jsou už velice tradiční a začaly v 70. letech, ještě za totality, v Československu. A ty první srazy byly vlastně dominovaný pro Čechy, kteří vlastně museli emigrovat. A tady se mohli setkat v rámci toho sokolského srazu a trávit hezký čas pohromadě. Začal to organizovat Sokol Mnichov. To znamená, to setkání jako začalo ještě v stejné době, jak to bylo v roce 1974. A byli to vlastně emigranti. V stejné době, v stejném roce, jak tady začal být ten sraz, tak taky se založila ta sokolská jednota v Mnichově. Byli podporovaní sokolama z Vídně hlavně. A ze Švýcarska, kde už ten sokol byl trochu delší dobu. Jak to začalo být jako sraz Čechů, českých rodin, kteří žili v zahraničí, hlavně v západní Evropě, tak se to potom po sametové revoluci přehodilo, že se přidali Češi a Slováci a začali jezdit do ECU a hlavně jako zástupci Sokola z ČOS a ze Slovenské unie a tím pádem taky obohatili ten projekt náš. A je to vlastně ten nejhlavnější projekt, která zahraniční obec dělá. Že dělá ten ÖC každý rok. Organizujeme to tři skupiny, buď je to rakouská župa, švýcarská župa, anebo sokolská jednota Mnichov, který si to teď mění tu organizačně. Je to vlastně teď už velice zaběhlý a máme tady velice přátelský a rodinný vztahy mezi sebou. To setkání vypadá teď tak, že se sejdeme v sobotu tady a v sobotu neděli máme hry na louce, hraje se volejbal, jde se na vandr, máme táborák večer a potom v pondělí je vlastně ten kulturní aspekt a ten památní aspekt, že máme mši, kde přijde český mluvící farář, budeme mít mši, máme kulturní program a potom je pochod k pomníku, kde vlastně položíme všichni věnec. A tím pádem taky se zakončí ten náš sraz.
0: Co pro tebe osobně znamená ÖC?
4: Já jsem začal chodit jako malý kluk sem už v 70 letech. Byla to pro mě jako sranda. Potom jsem jako čas nejezdil sem. Po té době, co jsem zvolen jako župní starosto, tak jsem zase začal sem jezdit a právě se té organizaci taky věnovat. Pro mě je to, i když je to práce, hezký víkend, kde se sejdu zase s lidma, který mám rád, který mluví taky můj jazyk a trávíme čas pohromadě. A to je něco velice zvláštního, to jako nemám nikde jinde, to mě dá sokol.
0: Máš nějakou hezkou vzpomínku, která se k tomu stahuje, buď to k ÖCU, nebo proč vlastně si rád sokolem?
4: To je vlastně jeden ten moment, kde můžu jako mít přátelé, kteří žijou někde jinde, se kterýma teď jako komunikuju i online teď někdy a je to vlastně trochu jako zblížená rodina. A teď, když se ještě Češi k tomu přidali a Slováci, tak se to vlastně ještě zpestřilo, by jsem řekl. A ty momenty, těch jsem měl tady jako vícerů. A právě ten důkaz taky i ze strany těch členů, že to, co tady děláme, je správný. To nám už víckrát jako lidi taky i říkali. A ten sokolský sraz je něco jedinečného, co vidím jako něco jiného než sled. Sled je organizovaná věc, která dělá je ČOS nebo Slovenská unie, ale každému se líbí ta atmosféra tady v ECU a je to přesto sokolský.
0: Je Sokol víc o sportu nebo i o kultuře?
4: Právě já si myslím, že to je ten veliký význam té zahraniční obce, že my děláme oboje. My jsme tady těch 6 států, který máme, my reprezentujeme českou kulturu. My pěstujeme český jazyk v cizině, kde zastupujeme menšinu. A my to děláme velice rádi. A i když nás možná není moc, tak přece je to něco zvláštního, jestli těm lidem může líbit. Je hodně Čechů, kteří jako teď cestují do zahraničí za práci a tyhle rodiny se můžou uchytit, když vědějí, že v tom státě je taky, nebo v tom městě je Sokolská jednota. A v určitých měřítkách, jako já si myslím, že Vídeň má trochu lepší pozici, už čistě geograficky viděno, že máme hodně těch příliv jako Čechů a Slováků, kteří k nám chodí do práce a zapojí se k nám, když nás najdou.
0: Co si myslíš, co by řekl asi Miroslav Tyrš, kdyby dneska viděl tady to setkání?
4: Chci říct, ale já si myslím, že by viděl ten Sokol ve správném směru. My cvičíme, my chodíme, se setkáváme v přírodě, to on dělal taky. A já si myslím, že se to šířilo přes tu celou Evropu, by ho to potěšilo.
0: Dnes už si jen málo kdo dokáže představit, že tradice, která každoročně přivádí do ÖCU sokoly z několika evropských zemí, začala před více než 50 lety. U jejího zrodu v roce 1974 stály také Jan a Eva Trunčíkovi. Jan Trunčík, čestný předseda Sokola Mnichov, patří dodnes k nejstarším účastníkům těchto setkání a spolu se svou manželkou Evou si pamatují jejich úplné začátky. Jak vzpomínají na první roční, jak se za půl století proměnila atmosféra setkání a co podle nich zůstalo stejné dodnes.
5: Když jsme opustili republiku, i my jsme byli opuštění. A proto jsme se snažili udělat něco, aby jsme vydrželi ten rozdíl mezi tím komunistickým socialismem a tím kapitalismem. A k tomu jsme zjistili, že bude nejlepší něco pro tělo dělat. Proto jsme založili Sokol a aby jsme byli víc soudržní, tak jsme začali jezdit do ECU.
0: Jaké byly začátky?
6: Nám se tady moc líbilo. Organizovala to kromě manžela nějaká doktorka Alena Benešová, která uprchla v 48. a měla jako takovou historii Sokola, velice dobře znala a ona nás tady zavedla. Začala to jako organizovat, protože byla horoleskyně, chodila po horách a dělali jsme ze začátku túry, výšlapy.
0: Jaké to bylo tenkrát a jaké je to dnes?
5: Tenkrát jsme byli mladí exulanti, političtí uprchlíci, kteří neměli peníze. To znamená stanování na louce, posečení louky, pohrabání a všechny ty věci, které jsme museli sami udělat. Ale sdružovalo nás to a bylo to v pořádku a byli jsme kamarádi, byli jsme Sokolové.
6: Teď se to hodně změnilo, protože jak začali jezdit z Čech všichni, tak opravdu je to úplně něco jiného. A myslím, že se to vyvinulo dobře, protože přišli i mladí lidi teď a myslím, že ten Sokol půjde dál. Že to setkání tady nezahyne, že bude pokračovat.
7: Pojďme si hrát se slůvky, pojď navlékne mým podkůvky, ať rozezvoní křišťálovej svět. Svět nejskrytějších myšlenek, co nevylezou na venek, co brání jim to věčný sníh a led. Pojďme si hrát se slůvky, sbírat je jako borůvky, jsou hravá jako duše krásných žen. Dá se jimi kreslit do ticha, třeba ústy pana Vericha, jsou nejstálejší ze všech platných měn. Pojďme si hrát se slůvky, a kreslit jimi malůvky, i když žádné hvězdy se z nás nestanou. To jen v zasnění nám podvíčky, ty barvíčky, ty slovníčky, aspoň chvíli zvonit zůstanou.
0: Mezi účastníky letošního setkání v ÖCU nechyběl ani Martin Chlumský, starosta České obce Sokolské. Ve své funkci se věnuje rozvoji sokolského hnutí, podpoře práce s mládeží i zachování hodnot, na kterých Sokol stojí již více než 160 let. V čele České obce Sokolské působí od roku 2024 a letos v červnu svůj mandát znovu obhájil. jaká je dnes role České obce Sokolské, co pro něj osobně znamená setkání v ECU a proč považuje mezinárodní spolupráci Sokolů za důležitou i v dnešní době.
1: Můžete nám jenom na začátek vysvětlit, co je to Česká obec Sokolská, jakou má funkci?
8: Česká obec Sokolská je dnes největší organizací sportu pro všechny. Je to spolek, který byl založen před více jak 164 lety v roce 1862 a za celou dobu své existence se ten spolek nejenom zasloužil o to, aby byl zdatný národ, ale také, aby byla samostatná Československá, později Česká republika. Zahrnuje dnes v sobě celou řadu aktivit od sportu pro všechny přes výkonnostní sport, ale třeba i kulturní a vzdělávací činnost. Má dnes více jak 160 tisíc členů v České republice. Ty se sdružují ve více jak 1000 jednotách. Ta členská základna je poměrně pestrá, mladá, více jak polovina členů je do 18 let věku a kontakty udržujeme se zahraničními sokolskými jednotami nebo organizacemi nebo šupami, které jsou jak v západní Evropě, ale třeba i v severní, částečně i v Jižní Americe nebo i v Asii.
1: Jaké jsou ty hlavní priority současnosti a do budoucnosti Sokola?
8: My máme takovou vizi, že vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě. A ono to není jenom Čechy, ale obecně kohokoliv, koho vlastně zajímá ten program Sokola, který se v něm najde. A myslím si, že naším takovým hlavním posláním je vytvářet komunitu lidí, kteří jsou činorodí a kteří se řídí sokolským paterem. Co je sokolské patero? To je vlastně takových pět hodnot, které do jisté míry definují i tu naši činnost. To je právě sport pro všechny, důraz na to, aby se každý mohl zapojit. Je to občanství, to znamená vztah k zemi, ve které žijí. Je to komunita, to znamená vztah k té obci a vytváření vlastně nějakého společenství lidí, kteří jsou vázaný podobným přesvědčením a podobnými hodnotami. Důraz na rozvoj osobnosti, což je zase snaha k tomu, abychom byli co nejlepšími. A poslední hodnota, kterou já mám obzvláště rád, to je laskavost. A to je, že Sokolové tady nejsou jenom sami pro sebe, ale taky se snaží dělat něco pro ostatní.
1: Jak se Sokol modernizuje? Něco jiného je tradice, ale něco jiného je současnost, budoucnost.
8: Jednak je to určitě programem. Ten program, který Sokol dnes nabízí, tak jednak je postavený na principu všestranného rozvoje, což si myslím, že je v dnešní době velmi důležité, protože z pohledu třeba sportu, tak víme, že předčasná specializace u dětí vede k určitým třeba zdravotním problémům, svalovým disbalancím a podobně. A ten Sokol vlastně se snaží vytvářet zejména právě u malých dětí, kde to začíná v předškolním věku, kladný vztah k pohybu, radosti z pohybu a dělá to, myslím si, že velmi nenásilnou a hezkou formou. A to je taky důvod, proč je o takovýto program, zejména v České republice, velký zájem. A to je vlastně i cesta, jakým způsobem my vlastně chceme pomáhat jednotám a organizacím zahraničí, protože ta metodika té práce, to je něco, co můžeme a velmi rádi sdílíme. Tomu, jakým způsobem přivést mladé do tělocvičny, tak samozřejmě není to jenom o tom programu, ale je to i té komunikaci na sociálních sítích, je to i o nějakém vizuálním stylu a je to také určitě o tom právě vytvářet tu komunitu, protože ta na sebe potom nabaluje ty lidi okolo sebe.
1: My jsme se setkali dnes v ECU. Jak důležitá jsou taková setkání?
8: Když to vezmu úplně ze široka, tak v první řadě je to to, že ty lidi si vlastně uvědomují, nebo členové a návštěvníci si uvědomují ten svůj vztah k té organizaci tím, že ta organizace a ten Sokol přesahuje někdy jenom tu konkrétní jednotu, ve které jsem členem, ale že tady jsou tisíce, desetitisíce dalších okolo, že máme podobné hodnoty, určitě slouží k tomu, že se navazují nový přátelství. Také si připomínáme vlastně i tu tradici, která je důležitá, protože ta nás nějakým způsobem ukotvuje. V neposlední řadě je to samozřejmě ten výrazný společenský a sportovní aspekt, který tam je. A myslím si, že právě proto slety a setkávání třeba tady v ECU dávají velký smysl. A když se potom bavíme s pamětníky, který byli celý život vlastně v té organizaci, tak jsou to právě tyhle události, o kterých oni velmi často jako hovoří, jak je jako ovlivnili, jaká tam byla atmosféra, jak na to rádi vzpomínají. A to je něco, co je podle mě, co dává smysl.
0: Sokol Mnichov založil v roce 1974, začal tady s tou tradicí pořádat setkání v ECU. Děčín tam se vlastně též narodil. Uvažujete o tom, že dělat i setkání v Čechách?
8: My nejenom uvažujeme, my už vlastně to setkání i realizujeme už řadu let. Právě na výročí narození Miroslava Tyrše, tak se koná setkání v Děčíně, kde se zase opět schází další skupina Sokolů. Tam je velmi zajímavý program také, což je zase jiný druh setkávání. A samozřejmě potom vždy v sobotu odpoledne tak probíhá i pětník, kde si zase připomínáme vlastně to narození jedno ze zakladatelů Sokola.
0: Z vás je cítit takové to zapálení. Jak byste se osobně dostal k Sokolu a co pro vás Sokol znamená?
8: Já jsem se k Sokolu dostal asi v roce 91 jako malej kluk, kdy za mnou přišel spolužák a řekl, hele, přijď do Sokola, máme tam dobrou partu, chodíme úterý, čtvrtky, cvičíme gymnastiku, atletiku, venku chodíme běhat ven do parku a bude se ti tam líbit. Tak jsem šel na první hodinu a nějak jsem zůstal. A zůstal jsem dlouho a myslím, že proč jsem zůstal je proto, že jsem tam našel jednak spoustu skvělých kamarádů na celý život a vždycky, když člověku je ouvej, tak se do toho Sokola dokáže vrátit a najde tam prostě lidi, se kterými mu je dobře. Ale taky si myslím, že Sokol mi dal hodně jednak do profesního života, protože jsem se později stal díky tomu učitelem, ale myslím si, že mi dal hlavně důvěru a příležitost realizovat celou řadu zajímavých projektů nebo událostí nebo akcí, kde bych se asi normálně nedostal. Takže za tuto vlastně příležitost a možnost tu zkušenost získat, za to jsem Sokolu strašně vděčný a proto o tom taky rád mluvím, protože vím, že ta organizace v tomhle tom to umožňuje nejenom mě, ale i ostatní. To, jak jsem se dostal jako postupně v těch pozicích vejš, tak je dáno tím. A to si myslím, že je jedna z těch věcí, co podle mě Sokol může i vlastně přilákat právě i mládež. Já vlastně hned v 15 letech v naší jednotě, já jsem z Libně, z Prahy, tak tam je taková tradice, že v 15 letech kluci, děvčata přijímají roli pomahatelů, jsou posláni na pomahatelský nebo cvičitelský kurz a od té chvíle mají nějakou zodpovědnost, mají nějakou možnost zase učit a postupně pomáhat ostatním. Občas se tak stane, že někdo u toho vydrží déle. Já jsem potom v 18 letech si udělal vlastně vyšší kvalifikaci, no a postupně jsem tak právě na těch akcích, které jako jsou slety, akademie, pětní akty, různé další aktivity, organizace závodů, tak jsem se vlastně dostal až k vedení ústřední školy ČOS Sokola, kde jsem potom 13 let, 12 let působil jako ředitel vzdělávacích aktivit. No a potom samozřejmě v roce 24 jsem dostal tu zodpovědnost tu organizaci vést a já jsem tu zodpovědnost přijal, protože jsem nechtěl tu organizaci nechat na holičkách. Od té doby vedu teda jako starosta ČOS.
0: Co bylo pro vás takový wow, kde jste si řekl, to, co dělám, má nějaký smysl?
8: Já mám jeden hezký zážitek, nebo jich mám určitě hodně, ale ten, na který teď mě takhle rychle vyplynul, tak já si vzpomínám v roce 2024, když jsem byl 4 měsíce ve funkci. Navíc jsem přebíral organizaci ve velmi rozkolísaném stavu. Během třetího dne sletu jsme měli akci Sokol Gala, což je představení výkonnostního sportu v Sokole a je to děláno velmi jako hezkou formou. Bylo to ve velké aréně v Praze O2 Arena, kde bylo teda 16 000 účastníků, tuším, vidět tu obrovskou sílu a podporu a mít možnost pozdravit a popřát Sokolu, ať se mu daří před takhle velkým zástupem lidí v té atmosféře. To je něco, co doteďka si hrozně silně pamatuju. Byla to úžasná atmosféra. Myslím, že to cítil spousta lidí. Ale na to hrozně rád vzpomínám.
0: Není spolkování už dneska staromodní?
8: Já si myslím, že pro mě je spolkování trend z 21. století, protože je to něco, co je reálné. Není to něco, co si swipenu na tom mobilu nahoru dolů a po 5 vteřinách swipenu něco jiného. Je to něco, co člověka ukotvuje, co mu dává nějaký smysl, cíl. Ještě takové jako jedna vzpomínka, já jsem byl na řadě sokolských svadeb a taky na řadě sokolských pohřbů. A na těch pohřbech je vlastně milý to, když člověk vidí tu komunitu, která se přijde s tím člověkem rozloučit, teď je vzpomíná na to, co za ten celý život vlastně pro ostatní třeba vykonal a podobně. A to si potom teprve člověk jako uvědomuje, tak já jsem v něčem, co mě tady přesahuje, co dává jako mýmu životu smysl, a proto si myslím, že vlastně to spolkování, ta spolková činnost je tak strašně důležitá.
0: Vedle vzpomínek a pietních okamžiků nechybí v ÖCU ani smích, společné chvíle a radost opětovného setkání. Právě tady vznikají nová přátelství a rodí se zážitky, na které účastníci ještě dlouho vzpomínají. Jak vnímají atmosféru letošního setkání, jeho účastníci a co pro ně osobně znamená? O své dojmy a vzpomínky se s námi podělí Libuše Švecová, starostka Sokola Pankrác z Prahy, společně se svými přáteli a členy této sokolské jednoty.
1: Pokolikáte jste tady a proč sem jezdíte?
9: Já nevím, ale minimálně 10krát. A jezdíme sem pro tu atmosféru a má to tradici a je to super. Podporujeme Sokol, jsme Sokolové.
10: Tak já patřím do této skupiny Sokol Pankrác. Jedu sem ráda, ta sešlost je úžasná. Líbí se mi, jak mnoho z vás mluví česky. Je to pro mě srdeční záležitost.
1: Jak dlouho vy jste u Sokola?
11: Od pravěku.
1: A co pro vás Sokol znamená?
11: Slušnost, čest a parta.
0: Právě jste poslouchali reportáž z tyrolského ÖCU, kde se každoročně scházejí sokolové z různých koutů Evropy. Rozhovory, které jste dnes slyšeli, vznikly během natáčení televizní reportáže pro červnové vydání magazínu České a slovenské ozvěny. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách www.volksgruppen.orf.at/Češi. Další vydání Rádia Dráťák uslyšíte opět za týden ve 21 hodin 10 minut na Rádiu Burgenland. Všechny naše pořady si také můžete kdykoliv poslechnout v podcastových aplikacích pod názvem ORF Podcast Češi. Od mikrofonu se s vámi za českou redakci loučí Martina Pfefa. Děkuji, že jste dnešní večer strávili s námi a přeji vám klidné a příjemné dny a těším se na slyšenou.